0: Vyslúchali ste opovídania Michaila Zoščenka Pavučina. Protlumačil Petro Medviď. Jazyková korektúra Anna Kuzmiakova. Čítal i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medviď.
1: To byl program z archivu Rádia Lem FM.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.
2: No, I should say I'd like to encourage people in the English-speaking world to listen to the LEM FM and learn more about the homeland and your ancestors and the people who are living today. This is the radio of the Ruska Bursa, which is in the city of Gorlice in the southern part of Poland.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Na Slovákii máme dva

0: děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: 106,6 Goroleci, 103 i 8 Polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.